0: Studiočas.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová. Přijdu kdekoliv, sléknu se kdekoliv, no to ne.
1: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
0: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
1: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
0: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

tentokrát budem ponocovat.

0: Rádio Čas. I ty, které milujete.
1: Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď!

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Kolem celého těla, co tě pomotává na duši očí.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity,

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Hrady.cz, Sherlocka Holmesa do Energylandie a kupu dalších.
2: Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme.
3: Megaléto Rádia Čas.
0: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čes.

Radio Chat. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na rádiu Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: veku, ty jsi moja prvá.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: Zdravím vás zase po týdnu a vítám u nového Film Timeu. Dnešní díl bude mít trošku sportovní nádech, přesněji řečeno fotbalový. V Kanadě, Americe a Mexiku stále probíhá mistrovství světa a v tuto chvíli se Mundial dostává do finální fáze. No a tak jsem si řekl, že tento Film Time budu věnovat právě filmům, které se točí kolem fotbalu.
2: Ježíš, Ludvo, ty jsi přišel vomot. No to jsi neviděl, to byl zápas, to není k vidění, člověče. Hele, to byl koncert, to byla filharmonie prostě. No hele, Jurkani, no to je útok. Sparta má takovej útok teďko. No to. Ale to je světový, rozumíš? Ty by rozkopali Real Madrid, no prostě všecko. To si nežral. No, no. Hele, představ si, Ludvo, dlouhej pás od brány, rozumíš? Ale takovej, no, polovysoký. Hele, Andrej, rozumíš?
1: Tak ano. O fotbale byla zmínka i ve slavném filmu o rodině Homolkových, ale já vsadím na snímky, kde je fotbal hlavní téma. Čeká nás také něco českého, ale převážně to budou zahraniční počiny. A ne vždy se bude jednat o komedii. Třeba film, o kterém budu mluvit za chvíli, tak to je ryze drama. Co mám na mysli? Můžete zkusit tipovat. Já napovím, že se odehrává ve vězení, ale za chviličku se dozvíte více.
0: Film Time na Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: V roce 1981 natočil John Huston film Escape to Victory. U nás ho můžete znát pod názvem Návrat k vítězství. Příběh, který se odehrává v zajateckém táboře pro spojenecká vojska. Nachází se mezi nimi několik bývalých vojáků, čehož si všimne jeden německý důstojník, rovněž bývalý hráč. A tak se domluví zápas mezi vězni a německými vojáky. Tým zajaců v tom vidí šanci na útěk. Ve filmu hrají třeba Michael Caine, Sylvester Stallone, Max von Sydow, ale v té době také excelentní fotbalisté, jako Bobby Moore, anebo především samotný Pelé.
2: You can get up here. Don't try and run through. Don't try and be a hero and get a goal yourself. That center I want up there and I want you to pass. Pass, always pass. Let the ball do the running for you. Don't try and run with it. You're in no condition to run for 90 minutes, I tell you. This especially applies to wingers. If you can't cross, don't run it through. Try and get a corner. A set piece works in our favor, which means that as they go with it.
1: Možná to někomu zní až jako vtipný námět, jenže tohle vychází z pravdivé události. Takzvané utkání smrti odehráli během války ruští vězni proti výběru Luftwaffe. Vyhráli 5-1, ale pro některé to po utkání dopadlo tím nejhorším možným způsobem. No, u fotbalu a vězení vlastně zůstanu i v dalším filmu, ale tentokrát už to lehce odlehčíme.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas.

0: Na Rádiu Čas.
1: Fotbal za mřížemi. To je činnost, ke které tam může docházet, ale zároveň se tak jmenuje film z roku 2001. V originálním znění jej hledejte pod názvem Mean Machine. Jedná se o britský film, kde sledujeme fotbalistu Davina Meehana, který má vlastně všechno. Slávu, peníze, krásnou přítelkyni, jenže díky bouřlivé povaze putuje za mříže. A tam se dostane do svízelné situace. Nakonec má se stavit tým spoluvězňů, který bude hrát zápas proti dozorcům. A ať už dopadne utkání jakkoliv, určitě někoho naštve. Takže co s tím? V hlavní roli hraje Vinnie Jones, který byl vlastně před svou filmovou kariérou také profifotbalista, ale zároveň velký rapl a některé jeho eskapády jsou i na internetu k vidění dodnes, takže s tou ústřední postavou měl hodně společného. What do you think? Bring the clipboard.
2: Five. Three. A generous one. Seven.
3: Seven?
2: You missed two.
1: Výtečnou menší roli tady má i Jason Statham. A pokud vám námět něco připomíná, no je to úplně v pořádku. Najdeme tady jistou podobnost s filmem Návrat vítězství, je to ve vězení, ale stoprocentní provázanost je tady na místě s komedií Trestná lavice. A to jak verze s Adamem Sandlerem z roku 2005, anebo s originálem, ve kterém hrál Burt Reynolds a který pochází z roku 1974. Ono to všechno vlastně stojí na stejné a podobné premise. Takže se můžeme bavit o tom, kdo, kde, kdy s čím přišel první, ale já vám raději doporučím pustit si film Fotbal za mřížemi.
0: Film Time na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
4: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
5: Hity, které milujete.
6: Rádiu Čas.
7: Cože, ty máš 150 technobodů?
8: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
7: A kde to jako najdu?
8: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
7: No jasně.
8: Stáhni technotrasu.

0: na Rádiu Čas.
1: A jdeme na českou scénu, kde samozřejmě nemůžu vynechat okresní Přebor. Seriál, který byl původně odmítnut, ale později ho pod svá křídla vzala jiná televize a dobře, že se tak stalo. Z okresního Přeboru se stala kultovní podívaná a každý, kdo se někdy pohyboval kolem amatérského fotbalu, tak dá tvůrcům za pravdu. Ano,

0: Dám sám 5 fíků. 5 fíků. Dáme bůra, dáme bůra.
1: Krásný příběh vesnického klubu, který bojuje o záchranu, aby nespadl do pralesní ligy. Film se mimochodem může pochlubit sympatickým obsazením. I tady namátkou hraje Ondřej Vetchý anebo David Novotný. Ale jestli byste přece jen potřebovali něco šílenějšího s fotbalovým nádechem, tak mám pro vás ještě jeden tipan. Více už za chvíli.
2: Film Time na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Umět hrát fotbal, to je krásná věc, ale neumí to každý. A umět hrát fotbal ve stylu kung fu, tak to zvládne opravdu jen pár jedinců. V roce 2001 vznikla fakt ujetá komedie Shaolin Soccer. Za filmem stojí mimochodem tým, který o 3 roky později natočil legendární kung fu Melu. No a mele se to i tady na fotbalovém hřišti.
2: Vstaň! Vstávej! Zvedni se hned! Co to děláš?
3: Vždyť nás zabijou, co pak to nevidíš?
2: A co jsi čekal, piknik?
3: Ale oni podvádějí, to jim to jako dovolíš?
2: Ty jsi dohrál!
3: Jsi blázen!
1: Shaolin Soccer ve své době zaznamenal velký úspěch a stal se z toho obrovský hit hlavně na videu a DVD. Já si pamatuju, když jsem to viděl poprvé, přiznám se, zval jsem tenkrát smíchy a říkal jsem si, kde na to ti blázni chodí. Najdete tady odkazy na Bruce Leeho, na Matrix a třeba v italské verzi nadabovali hlavní postavy profi fotbalisté. Já si myslím, že dnešní fotbalový výběr byl velice pestrý. Měli jsme tady drama i komedie, takže si vyberte. No a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi pro dnešek rozloučit. Moc vám děkuji za váš čas, za poslech a příští týden si to určitě ve Film Timeu zopakujeme.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
0: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
6: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Hi Hi a jedu. Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
1: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.

0: Krásné nedělní dopoledne, 9 hodin, 7 minut k tomu ze studia Rádia Čas. Už vás v tuto chvíli zdravím já, Mirek Rešel, se mnou samozřejmě v našem éteru hity, které milujete. No a my se za chviličku podíváme do kalendáře a řekneme si také, jak s naším rádiem soutěžit. Ale ještě předtím se pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: No, dnes bude po většinu dne polojasno, místy zataženo s občasnými srážkami a maximální teploty se budou pohybovat mezi 24 až 26 stupni Celsia. Ostrava aktuálně hlásí 17 stupňů, Brno 21 a ve Zlíně a Olomouci měříme 20 stupňů Celsia. Krásné dopoledne.
1: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Hlavně všem bořkům patří dnešní nedělní 12. červencový den, protože ti dneska slaví svátek, takže všem bořkům přejeme všechno nejlepší. No a když se podíváme trošku do historie, tak dnešního dne před 94 lety zemřel podnikatel a zakladatel firmy Baťa, Tomáš Baťa. No a dneska slaví také 62 let moderátorka a psycholožka Eva Machourková. Tak všemi těmito směry přejeme všechno nejlepší. No a v éteru Rádia Čas neslyšíte jenom hity, které milujete, ale můžete si také léto užít o něco víc, jelikož každý všední den od pondělí do pátku nadělujeme lístky v rámci Megaléta Rádia Čas. A o co budeme hrát příští týden a jak se zúčastnit, tak to povím za chviličku. Teď už ale skvělá muzika. Zůstaňte s námi. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: No, já se přiznám, že v pátek jsem navštívil hororový cirkus, který se nachází v Ostravě Svinově, a byl jsem absolutně mile překvapen. Humor, který není úplně pro každého, ale pokud máte rádi, řekl bych, takový dost jednodušší humor, ale také spousta akrobacie a skvělých vystoupení, tak rozhodně nebudete litovat. Máme tady pro vás dvě vstupenky na hororový cirkus. To je jedna z mnoha věcí a mnoha lístků, které budeme nadělovat příštím týdnu. Taky vstupenky na Monkey Business, kteří budou slavit 26 let, vstupy na Shakespeareovské slavnosti, retro dance party a mnoho, mnoho dalšího. To všechno si můžete příští týden vyhrát v našem éteru. Stačí jenom poslouchat naše rádio a dát dohromady výherní větu, jejíž slovíčka budeme po celý den odhalovat. Tak buďte ve střehu i přes týden a třeba lístky na to, co si přejete, padnou právě na vás.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 872.

Rádio Čas. Rádio Čas. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Jurov, David Koller, Olympik, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.

0: Posloucháte Rádio Čas za 4:30, 10:00. Pojďme se podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: Dnes máme po většinu dne polojasno, místy zataženo s občasnými srážkami a maximální teploty se budou pohybovat mezi 24 až 26 stupně Celsia. Ostrava aktuálně 18 stupňů, v Brně měříme 21 stupňů Celsia.
2: 5 benefitů, 1 skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos. Krásno, žijte krásně.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Nejkula.
4: Nejkula.
3: Čou.
4: Čou.
3: Lin.
4: Lin.
3: Ka.
4: Ka.
3: Těj.
4: Těj.
3: Ší.
4: Ší. Žumoplefu.
3: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Před námi je další týden a pokud přemýšlíte, kam o něm vyrazit, tak s námi rozhodně zůstaňte, protože já za chviličku nabídnu tipy, kam můžete za zábavou a za kulturou. Do té doby ale další hity, které milujete.
1: Radio Čas.

0: No, dnešní pozvánka je, myslím se, víceméně jasná, protože v Ostravě příští týden startuje festival Colors of Ostrava s naprosto našlapaným line-upem. Vystoupí tady třeba 21 Pilots, Teddy Swims, Lord, bude tady také Moby, Tomora, LP a spousta dalších skvělých interpretů, tak pokud nevíte, co dělat festival pro celou rodinu, tady rozhodně neuděláte chybu. Tak ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se hlavně bavte.
1: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
2: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beachvolejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
1: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Rádio Čas. To tvoje malování vzdušných zámků. Malování.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, nedělní odpoledne, pardon, dopoledne, no jo, já už jsem popředu. Nedělní dopoledne s vámi, s Rádiem Čas, a teďka si slovo bere náš dvorní astrolog Milan Gelnár. Pojďme se podívat na hvězdy.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Počátek týdne bude velmi náročný. Doznívat budou proběhlé úspěchy na světové scéně, kdy, jak už je to v dualitě běžné, budou mezi sebou soutěžit a bojovat dva protikladné proudy, z nichž jeden bude věci chtít měnit a druhý zuby nechty změnám zabránit, a to i za cenu jakýchkoliv prostředků, jež budou mít co dočinění s černou lunou, což je to temné v nás. Před týdne bude také hodně náročný. Pravděpodobně se rozhoří velký boj mezi znesvářenými stranami, které se nebudou bát použít jakékoliv mnohdy temné prostředky ke zvrácení trendů, jež nastávají. Naštěstí by měla vítězit moudrost a stabilita. Konec týdne už bude o hodně uvolněnější a příjemnější. Energie bude přesměrovávána k létu, odpočinku a užívání si letních radovánek. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Výzkum právě pokračuje, výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší. Žumoplefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9. V dobré ráno Moravo. Rádio.

0: Dne posloucháte Rádio Čas, za chviličku se podíváme, kam můžete vyrazit aktivně sportovat a mrkneme také společně s Marcelkou Fabiánovou do Moravskoslezského kraje. Teď už ale hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Pokud hledáte místo, kde se zabaví celá rodina a zároveň se taky trochu protáhnete, tak tady mám pro vás jeden tip přímo v Ostravě. Hangár Ostrava zve totiž malé i velké do největšího lezeckého centra svého druhu v Moravskoslezském kraji. Čekají tam na vás moderní lezecké stěny a zatímco se dospělí mohou vyzkoušet lezení, děti se zabaví v rozlehlém pohybovém parku, anebo si taky můžou vyzkoušet lozit po stěnách. Je to akce pro nejmenší i pro ty největší. A vůbec nevadí, pokud jste nikdy předtím nelezli, na své si přijdou jak zkušení tak úplní začátečníci, kteří si to chtějí jednoduše poprvé vyzkoušet. Takže jestli přemýšlíte, kam vyrazit s rodinou a chcete tentokrát vyměnit klasický výlet za trochu pohybu a možná taky nějakou malou výzvu, tak Hangár Ostrava může být přesně tím místem, kde si společný čas užijí děti i dospělí. Tak rozhodně vyražte a pokud vyrazíte, nebudete litovat. Ode mě pozvání do éteru Rádia Čas, za chviličku další hity, které milujete.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Posloucháte Rádio Čas a v našem časáckém éteru před malou chvilkou dohrála skupina Europe, mimo jiné skupina, která se letos objeví v České republice, a to právě na naše akci, na megakoncertu Rádia Čas pro všechny bezva lidi. Vydává obrovské turné ke 40. výročí od vydání legendárního alba The Final Countdown a právě na jediném místě v Česku budou na našem megakoncertě 21. listopadu v Ostravar aréně. No a jak je u nás zvykem, tak tam nebudou sami, společně s nimi také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Ti všichni na jednom pódiu a budeme u toho i my, moderátoři, zprávaři, budete tam vy, naši posluchači, a já se na to neskutečně těším. Takže pokud ještě nemáte lístky, ty jsou v prodeji aktuálně na našem webu casradio.cz a já se budu těšit, že se v té Ostravar aréně opět po roce společně potkáme. Těším se na to. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a já v tuto chvíli předávám slovo Marcelce Fabiánové. Vyrážíme do Moravskoslezského kraje.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na Rádio Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj zakončil loňský rok s téměř vyrovnaným rozpočtem a vytvořil navíc finanční rezervu necelých 10 miliard korun. Ušetřené peníze teď využije hlavně na odstraňování následků povodní, například na opravy vytopených domů místních obyvatel, zničených silnic, ale také na obnovu poškozených škol a nemocnic. Pokračuje hejtman kraje Josef Bělica.
3: Důležité jsou také úspory, které se nám podařilo realizovat, a to bylo celkem 793 milionů korun, které jsme převážně využili na nové investice a podporu příspěvkových organizací a především programu Živel 3. Investice budou nadále pokračovat. Myslím si, že o zdravých financích Moravskoslezského kraje a o konzervativním a střídmém vedení rozpočtu hovoří především ratingové hodnocení společnosti Moody's, které bylo Moravskoslezskému kraji potvrzeno na úrovni A1 se stabilním výhledem.
2: Hejtman Josef Bělica také vyjádřil podporu zelené energetice v regionu. Jedná se především o malé jaderné elektrárny.
3: Zastupitelstvo vyjádřilo podporu budování malých modulárních reaktorů na území kraje, což je rozhodnutí, které je strategické do budoucna, může ovlivnit život našich dětí a jejich dětí, ale hlavně bude znamenat energetickou stabilitu pro tento region.
2: Jen doplním, že modulární reaktory jsou malé jaderné elektrárny, které jsou vyráběné sériově v továrnách a na místě se dají složit jako Lego. Využívají moderní systémy, které reaktor například v případě poruchy sami bezpečně uhasí i bez lidského zásahu.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj i letos výrazně podpoří rozvoj znevýhodněných oblastí Osoblažska a Vítkovska. Peníze jsou určené pro menší obce na zlepšení služeb pro lidi a opravy veřejných míst. Cílem je hlavně modernizovat venkov a motivovat obyvatele, aby v regionech zůstávali. Více nám řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
4: Znevýhodněné oblasti měly podporu nebo připravenou alokaci ve výši bezmála 30 milionů korun. Nicméně ty projekty jsou velmi kvalitní a je zapotřebí podporovat tyto oblasti, proto jsme se rozhodli dofinancovat až do výše 51 milionů korun. Jsou tam velmi zajímavé projekty, které by měly řešit rozvoj toho daného regionu, podpora bydlení například tam je, ale i další infrastruktura, která je v těchto znevýhodněných oblastech.
2: Jedná se například o obce Bohušov, Budišov nad Budišovkou, město Albrechtice, Osoblaha, Větřkovice, obec Vysoká a nebo Slezské Pavlovice. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
8: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových,

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší. Žuma plefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9. V dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Nedělní, teď už odpoledne, samozřejmě dobrou chuť k obědu, pokud se chystáte obědvat. No a samozřejmě k tomu hity, které milujete. Za chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit a podíváme se také na to, jak s naším rádiem soutěžit. Teď už ale skvělá muzika.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
1: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
2: Přijeďte třeba na víkend.
1: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.

0: I příští týden si můžete užít skvělou festivalovou sezónu. Rodinný festival Colors of Ostrava startuje v centru, nebo v centru, v dolní oblasti, ve Vítkovicích, v Ostravě. No a spousta skvělých interpretů. Můžete vyrazit například na 21 Pilots, Stereo Swimse, Lord, Moby, Tomora, LP a mnoho, mnoho dalších skvělých interpretů, kteří vystoupí právě v dolní oblasti v Ostravě. Pokud vyrazíte, rozhodně nebudete litovat. A ode mě pozvánka také do Eteru Rádia Čas za hity, které milujete.
1: Rádio Čas.

0: hity, které milujete. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se

0: Megaléto Rádia Čas.
1: No, léto je tady a my chceme, ať si ho užijete úplně co nejvíce to jde, a proto každý den od pondělí do pátku nadělujeme a rozdáváme lístky a opět pokračujeme už zítra, tady v pondělí nadělovat budeme dva vstupy na hororový cirkus. Já jsem na něj mimo jiné byl v pátek, naprosto můžu doporučit, skvělá show, která rozhodně pobaví snad úplně každého, doporučuji. Mimo jiné tento týden budeme nadělovat také, nebo příští týden budeme nadělovat lístky na Monkey Business, kteří slaví 26. narozeniny, Shakespeareovské slavnosti, Retro Dance Party a mnoho dalšího. Stačí jen poslouchat naše rádio a dát dohromady výherní větu. Slovíčka do ní prozrazujeme už od 8 hodin, tak buďte ve střehu a třeba ty lístky padnou právě na vás.
2: Za námi týden plný výher.
0: Rozdali jsme lístky na Hrady.cz, Sherlocka Holmesa, do Energylandie a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
2: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Každý den

0: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky.

0: Rádio Čas za 3 minuty 13. hodina. Pojďme se podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
0: Dnes máme po většinu dne polojasno, místy zataženo s občasnými srážkami a maximální teploty se pohybují mezi 24 až 26 stupni Celsia. Ostrava aktuálně hlásí 20 stupňů, v Brně měříme 24 a ve Zlíně a Olomouci 23 stupňů Celsia.
2: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Nejkula.
4: Nejkula.
3: Čou.
4: Čou.
3: Lin.
4: Lin.
3: Ka.
4: Ka.
3: Těj.
4: Těj.
3: Ší.
4: Ší. Žumoplefu.
3: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: I v neděli odpoledne vám dělá společnost Rádio Čas samozřejmě hity, které milujete. My se za chviličku podíváme do světa sportu a slovo předám také dvornímu astrologovi Milanu Gilnarovi. No a řekneme si, co nás ještě dnes odpoledne čeká v éteru Rádia Čas. Teď už ale další skvělá muzika a hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Pokud hledáte místo, kde se zabaví celá rodina a zároveň se taky trochu protáhnete, tak tady mám pro vás jeden tip přímo v Ostravě. Hangár Ostrava zve totiž malé i velké do největšího lezeckého centra svého druhu v Moravskoslezském kraji. Čekají tam na vás moderní lezecké stěny a zatímco se dospělí mohou vyzkoušet lezení, děti se zabaví v rozlehlém pohybovém parku, anebo si taky můžou vyzkoušet lozit po stěnách. Je to akce pro nejmenší i pro ty největší. A vůbec nevadí, pokud jste nikdy předtím nelezli, na své si přijdou jak zkušení lezci, tak úplní začátečníci, kteří si to chtějí jednoduše poprvé vyzkoušet. Takže jestli přemýšlíte, kam vyrazit s rodinou a chcete tentokrát vyměnit klasický výlet za trochu pohybu a možná taky nějakou malou výzvu, tak Hangár Ostrava může být přesně tím místem, kde si společný čas užijí děti i dospělí. Tak rozhodně vyražte a pokud vyrazíte, nebudete litovat. Ode mě pozvání do éteru Rádia Čas. Za chviličku další hity, které milujete.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.

0: Vám při neděli dělá Rádio Čas a jako vždy v neděli po 14. hodině, tak i dnes odstartuje Music Box Rádia Čas společně s Alešem Šklubalem. A to znamená, že i dnes si vybereme určité období, kterému se budeme celou hodinku věnovat, a dnes to bude období milénia. Já si vzpomínám na hity, které se tehda hrály stále a stále dokola, nejenom v rádích, ale na diskotékách a všude možně. Co si budeme, vyrostl jsem v tom, můj otec byl DJ, takže jsem to poslouchal stále a neustále. Takže i já se těším po 14. hodině v éteru Rádia Čas Music Box. Teď už ale další hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Studio čas.
1: Milujete.
0: Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a my se v tuto chvíli podíváme na hvězdy. Jaký bude příští týden, tak to už ví dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Počátek týdne bude velmi náročný. Doznívat budou proběhlé úspěchy na světové scéně, kdy, jak už je to v dualitě běžné, budou mezi sebou soutěžit a bojovat dva protikladné proudy, z nichž jeden bude věci chtít měnit a druhý zuby nechty změnám zabránit, a to i za cenu jakýchkoliv prostředků, jež budou mít co dočinění s černou lunou, což je to temné v nás. Před týdne bude také hodně náročný. Pravděpodobně se rozhoří velký boj mezi znesvářenými stranami, které se nebudou bát použít jakékoliv mnohdy temné prostředky ke zvrácení trendů, jež nastávají. Naštěstí by měla vítězit moudrost a stabilita. Konec týdne už bude o hodně uvolněnější a příjemnější. Energie bude přesměrovávána k létu, odpočinku a užívání si letních radovánek. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
3: Trafíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout.

0: chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Nejkula.
3: Nejkula.
2: Čou.
3: Čou.
2: Lin.
3: Lin.
2: Ka.
3: Ka.
2: Těj.
3: Těj.
2: Ší.
3: Ší.
4: Žuma plefu.
2: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
5: Řeknu vám, je to skvělý pocit, když hraje hit Milénia a my si ho začneme pobrkovat a říkáme si jo.

Princezna Britney Spears. Vybavujete si ten videoklip a v něm Britney, no v tom sexy oblečku a zpívá Oops, I did it again. Nominaci na Grammy neproměnila, ale song se hraje dodnes. A tak stad je jasný, Britney Spears nás zve na hudební jízdu časem s nálepkou milénia. A tuhle dobu vystihne i herečka, moderátorka a samozřejmě zpěvačka Jamelia. Její superstar vlastně názvem vystihuje dobu, která byla v hudebním světě nezapomenutelná a plná superstar. V časáckém Music Boxu dneska mega hity milénia. Já vždycky říkám, no, volume doprava, když to bude platit. Vítra.

0: z Rádia Čas.
1: Milénium bylo pro muziku doslova zlatým věkem, éra, kdy vznikaly megahity, které zněly z každého rádia, klubu i diskotéky. A upřímně, spousta z nich má sílu rozjet taneční parket dodnes. Stačí pár tónů a okamžitě jste zpátky. Třeba Denzel s energickým pam pam pedap, tadada pam pedap. Je to chlapík s dokonale nagalovanou hlavou, který rozjel každý večírek na maximum. A nebo Black Eyed Peas a jejich Where is the Love, skladba, která no nejen rozhýbala kluby, ale zároveň měla silné poselství. Byla ta doba, kdy muzika měla drive, refrény a zpívaly se ty písničky na první dobrou. A parket nikdy nezůstal prázdný. Jestli se vám teď začnou hýbat nohy, tak jako já bych řekl sami od sebe, nejste sami. Tohle je čistá mileniální nostalgie. Hity milénia prostě nestárnou a dneska je máme Music Boxu rád.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Music Box dneska na vlně milénia a hned je jasné, proč tohle období dodnes tolik budí nostalgii. Rok 2000 byl totiž čas, kdy pop ještě vládl světu naplno a vznikaly hity, které se nezapomínají. Tehdy byl Justin Timberlake ještě součástí chlapecké senzace NSYNC, možná tohle chlapeckou kapelu pamatujete, ona dobývala hitparády po celém světě. A než se vydal na tu svou solovou dráhu, a to byl rok 2002, tak kluci ještě stihli společně vypustit do světa ikonickou bombu Bye Bye Bye, která rozjela každé rádio i taneční parket, za chviličku připomenu. A to zdaleka nebylo všechno, začátek tisíciletí patřil i evropské taneční scéně a hlavně Itálii. Když se ozval Gigi D'Agostino, kluby šly do varu, jeho tracky, no, měli takový jeden efekt, takzvaně na jistotu. Parket praskal ve švech a nikdo nezůstal sedět. Millennium prostě mělo svůj vlastní soundtrack, energický, chytlavý a nezastavitelný. A Music Boxu Rádia Čas dneska servírujeme zpátky a v plné síle. Tak ať platí volume doprava, tohle stojí za to.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
2: Rozjeď wakeboarding, vezmi paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beachvolejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
1: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
0: Music Box Rádia Čas.
3: Music Boxu Rádia Čas se dneska vracíme do éry milénia a připomínáme si hity, které byly slavné, ovládly diskotéky i hitparády. Jedním z nich byla i skladba Music od Madony. Elektronicky upravené vokály a moderní produkce tehdy ukázaly takový ten nový směr popu. Zvuk, který přesně vystihl začátek nového tisíciletí a okamžitě zabodoval na tanečních parketech. Milénium ale zároveň přineslo i nové hvězdy, které začaly přepisovat hudební mapu. Mezi nimi i Rihanna, která během krátké doby poslala do Billboard Hot 100 sérii hitů rychleji, než stihla Madonna upevnit svou pozici. Popový trůn se lehce začal otřásat. A tak tady máme symbolický souboj dvou air. Music versus Umbrella. Dva hity, dvě generace. Jeden taneční parket. A upřímně, ať už držíte palce Madoně nebo Rihanně, jedno je jisté. Millennium umělo dělat muziku, na kterou se nezapomíná. A dnes ji máme v Music Boxu Rádia Čas.
4: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna

0: Music Box Rádia Čas.
1: Music Boxu Rádia Čas dneska otáčíme stránky milénia. Je to období, které přineslo hity, které zůstaly v hudební paměti dodnes. Jedním z nich je i Beautiful Day od irské legendy U2. Skladba, která se stala jedním z jejich největších triumfů. Vynesla jim cenu Grammy a zároveň představila takový silný návrat na vrchol, protože oni udělali album pop a no, tady se jim moc v hudbě nedařilo. Neprodávalo se tohleto album. A byl to přesně ten moment, kdy kapela tedy znovu našla obrovskou sílu a vrátila se zpět na vrchol hitparád a vůbec do toho hudebního světa. Jinak Millennium přálo i novým jménům, například Maroon 5 a jejich hit This Love odstartoval jejich, řekněme, raketovou kariéru. Právě tahle skladba otevřela kapele dveře do světa a položila základ jejich následnému úspěchu a velkým turné. A tak dnes Music Box Rádia Čas zní jasné spojení U2 a Maroon 5. Dvě generace, dva různé příběhy, ale jeden společný jmenovatel. Megahity milénia. Jste s Rádiem Čas a ladíte Music Box.

0: Rádia Čas.
1: Music Box Rádia Čas dneska s pečetí miléniových megahitů míří pomaličku do svého finále a závěr si zaslouží a já řeknu pořádnou hitparádovou tečku. V roce 2004 se z čista jasna objevila trojice Ozone a jejich Dragoste a Dintej. Pop, který dobil Evropu i svět a z obyčejného refrénu udělal prostě fenomén, žije dodnes v remixech. A když už je řeč o hitech, které rozhýbaly planetu, nesmí chybět ani Outkast a jejich Hey Ya. Stalo se globálním hitem. Ano, a dodnes patří mezi největší hudební momenty své éry, od Grammy až po ty taneční parkety po celém světě. Já věřím, že jste si hudební jízdu milénium užili. Díky, že jste byli u toho s námi a platí Music Box premiérově. V pondělí po 18. hodině a v repríze v neděli ve 14. Od Aleše Šklubala, ať vás muzika baví a

0: Hitbox Rádia Čas. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší. Žumoplefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Léto je o grilovačkách, výletech, koupání, cestování a celkově o takové větší pohodě. No a k té samozřejmě patří i gurmánské zážitky. Jenomže právě v těch horkých dnech dostávají potraviny pořádně zabrat. A to, co by nám běžně neudělalo vůbec, ale vůbec nic, může být v létě docela solidní problém. Stačí třeba nechat nákup na chvíli v rozpáleném autě, špatně uskladnit maso na grilovačku nebo nakrájet meloun a nechat ho dlouho ležet v teple. A pak už to nemusí být jenom o té letní pohodě, ale třeba i o zažívacích obtížích. A to potvrzuje i odbornice, biochemička potravin s přesahem na výživu lidského organismu, Vendula Popelková.
2: Tak v létě určitě dobré myslet na to, nejenom co jíme, ale také na to, jak s těmi potravinami zacházíme. Protože teplo a čas mimo lednici, případně špatná manipulace, mohou způsobit problém tam, kde bychom ho možná často vůbec neočekávali. No a takovým typickým příkladem je let z neověřených zdrojů, zejména pak na cestách, stejně tak nakrájený melon, který leží třeba dlouho na sluníčku nebo celkově mimo lednici a stává se tak ideálním zdrojem i pro nežádoucí mikrouši, jako je salmonela, kterou by většina konzumentů očekávala třeba v mase nebo u vajec. No a pozor také na uvařené jídlo, kdy po uvaření a vychladnutí by nemělo dlouho ležet na lince. A nenechávat nákup dlouho v rozpáleném autě, hlavně co se týče masa, ryb a mléčných výrobků. No a taková letní klasika jsou samozřejmě grilovačky, takže dát si pozor hlavně na dostatečnou teplnou úpravu masa.
1: Takže v létě opravdu platí, že u jídla rozhodují zdánlivé detaily. Jak dlouho necháme nákup v teple, jestli maso na grilování skladujeme správně a třeba i to, jak zacházíme s oblíbeným nakrájeným ovocem. Ale když si na tohle dáme pozor, můžeme si tu letní sezónu užít v klidu, bez zbytečných zdravotních komplikací a hlavně se radostí a rozumem.
0: Tak teď už to víte.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
1: Radio.

0: Čas.
1: Máš v hlavě brouky, z májový louky.
0: I ty, které milujete. Rádio Čas.

0: Míša, tvarohový mls, 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello, ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare, ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
3: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší. Žumoplefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: ještě sem a ještě tam a ještě do vody.
1: Znáte ten den, kdy dětem energie nikdy nedojde? Léto u Hlučínského jezera si děti i rodiče zamilují. Brouzdaliště, hřiště a plovoucí mola pro nekonečnou zábavu. A rodiče, ti si konečně stihnou i dopít kávu.
2: Přijeďte třeba na víkend.
1: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
3: Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: Byl mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Econ.

0: talk show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
1: Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
2: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
1: Protože si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
2: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
1: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Pět benefitů, jedna skvělá šunka. Vysoký obsah masa a bílkovin, nízký obsah tuku, bez lepku a bez laktózy. To jsou šunky nejvyšší jakosti z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žijte krásně.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Nejkula.
4: Nejkula.
3: Čou.
4: Čou.
3: Lin.
4: Lin.
3: Ka.
4: Ka.
3: Těj.
4: Těj.
3: Ší.
4: Ší. Žumoplefu.
3: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9. V dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Hity, které milujete.

0: Zitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
5: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Hrady.cz, Sherlocka Holmesa do Energylandie a kupu dalších.
2: Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší. Žumaplefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší. Žumoplefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Na Hlučínském jezeře léto nezastavuje.
1: Rozjeď wakeboarding, vezme paddleboard, chyť vítr na windsurfingu nebo vyzvi partu na beach volejbal. Workout, minigolf i plovoucí mola. Všechno na jednom místě.
0: Přijď si to vyzkoušet nebo rezervuj sportoviště na www.sak-hlučin.cz.
2: Radio Čas.

0: Hi, hi, a jedu! Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
1: Chlapík, co miluje, žádlí, uvěří zlému kámošovi a pak všichni umřou. Klasický Shakespeare. Ale to nechceš slyšet. To chceš zažít naživo pod čirým nebem. Shakespeareovské slavnosti jsou zpět od 20. července do 10. srpna v Ostravě.
2: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo

0: s Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší. Žumoplefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

Čas. Radio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší.
3: Žuma plefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší. Žumoplefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo. Rádio.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Nejkula.
2: Nejkula.
1: Čou.
2: Čou.
1: Lin.
2: Lin.
1: Ka.
2: Ka.
1: Těj.
2: Těj.
1: Ší.
2: Ší. Žumoplefu.
1: Jde nám to krásně. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: show Selfie s Táňou je fotografka Petra Kubicová.
1: Přijdu kdekoliv, sleknu se kdekoliv, no to ne.
2: No a pak jsem dostala děkovný mail od jejího manžela, protože si všechno jako pořídili.
1: Protože udělali. Si pořádně manžel vrznul. Řekněme slušně, musí být pro toho muže i celkem náročné se udržet v kalhotách nebo v trenkách v klidu.
2: Takže na těch fotkách to není? To neznamená, že to nevidím, že jo?
1: Párek na benzínce cestou zpátky z takového fotení si asi nedáš, že?
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.